0: Jednu noc spěwaše tu runja Anna Bickingec, ale haj ta noc je nětko tež woprawdźe. No haj nimale hižo nimo za hodźinu nekak słónčko skadža, ale słónčko tež nětko hižo skadža, so wie z našim wusymaniem a z Bettinu Wenderotowej, kotraž ma za nas. Přeladku dženstvíši tému, dobré ranje, Bettina.
1: Dobré ranje, no haj za jedno abo druho dženca neskýry stavanie trochu češopanie, wulke fejty konstudinia, tež tu budešinie tisace hoši, ki so zroma nesvědčili na Nukstoku, či dobe so tež zaujšće ište dere vúspač. A radvoju je so koncertovalo, tak rec zapožděný lečný koncert. Poladáme do všich tutoch koncov a vy so náš zajmuja tež věci, kýž nás obdávaja, například nová fotovoltaiková naprava, snáno je vám hižo napadnulo tamší autodroze na vysokosti Wujest, smir Budyšin, tak rec. Tam je taka wulka připrava so tvari, što tam nastała tiž o tym dženca rano našich povestšach.
0: Ta a hišč vele vec, potekim dženca rano tu pola nás kaši, že prajne. Hač dođe večich vusvame, z dželče nam tiž rade jeli vam nešto na utrobe leži, a to vizor nepočal je se jednošna vopkat, ale tiž tak celé poušitkovne.

0: Přece je se i sobotu w Praze při mezinarodnym turnierje štvorte místno wudobył. Małe finale přirachu wokličenio z 0-2 přečivo 6 z Londona. Sadžbowej wusledkaj za Jendžečanow 25-19 a 25-22. Rožinčanska vesna modžina je sobotu beach volleyballový turnier v Rožinče převedła. Wona organizatorka a moderatorka Patricia Dietrichec.
1: Doroma, da smo imeli od Jensa jednače mústvo. My smo tudi rozdelili do dvejoch štaflov. Dobilo je mústvo Serbska raketa, v kotrom so rali Kilian Cyš, Tadej Krečmor, Tiberius Statnik a Szymon Vocha sobu. Oni dobili na koncu finale napřečo mústvo od Zare Šnablec. V osobite by se Jensa podal nás, so so temuli rajare v občiš, kotrom so muče hač džonače. A to by šon fajn, so so všelakore staromne skupine muli tiš raz napřečo rač a dla toho tiš nové názornenia v volejbolovom športu romadžič.
0: Koparske wusledki. Koparki Dynamo Drježdżany su jako nowačk w krajnej lize nedom prinju dypkovu ru przeciwo holcam kameničanského FC ze 4-0 dobeli. Mez cilčem i rotou bietež radworčanka Johanna Veselic. Koparske wusledki muži bude sa budešin VfB Auerbach 0-3 a natvar nemske Baslice Wesenitz Tal 1-2. We okresnej wyšej lize su kruščeni obšet Rianej kulisu 200 přiladovarjev čera přečiv hosčom z Malešec z 3-1 dobeli. Dvoje rota beza SJC Alvin Graf docpiv a jedne Bosčan Donat. Raz Sokowa Ralbice Horki doma w Ralbicach przeczyło mistrzej zajszwieje sezony znaszec Dobrusze, skończy so 0-0. Rakec Kulow C1. Nowowestrzan Franciscus Warner dobiesze czera po serbskim koparskim derby u Kruščice Radło i jeszcze kytro dołucho w Kruščicach wostać, dokież jemu przywisnicy k rozsudnym rotam gratulowachu. SJ Kruščice ST Radło 1-0. Cilc rotow w 2-90 mięczynie Franciscus Warner. Natwar nemske Baslice Marina Wiesda 2-2, cilce roto hosči Bieštaj Jakob Pakosnik a Christoph Cyš. Zeleno byli sepice SJ Nebelčice 4-3, za Nebelčanov Trechištaj Finn Zarenk a dvojce Jonas Kraučik. We okresnej klasy je rajne zjednoczenstwo Nebelčice Ralbice Pančice w Lubušu 2-2 rało, tam staj za hosči Sören Čorlich a Florian Čorlich Trechivoj a Radworska rezerva je z nesvačidła z porażku 0-14 domojiła.
2: To bych już sportowe wusledki prezentowane od Jana Rehorja.

0: The Weeknd je dospěwał zhromadne The Daft Punk dobie a z tym netko na po šesćich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Budyšiny su konc tydźenja 8. staroměšćanski festival Woda w umjóstwo Světło svědčili. Po informacjach zarjadowariu je od piatka do niedźele wjaca 25.000 hosći mierliwe a bez rozestajenju při dobrym wedre svědčiło. Jeden z wierzchów by kronowanie druhej budyskeje žonopoje kralony. Wodnětka reprezentuje budyšanka Julia Becker, sprejwine město a budyski žonop na wikach a zjawnych zarjadowania. Serbski muzej wobdźeli so na staroměšćanskim festiwalu ze serbskim wjedźenjom pod hesłom Noa doba wo Serbach połenskim času hač do zažnoho NDR-skeho časa. Festival twjerdeje hudźby Nuksto kónc tydźenja Nuknicy je něhdźe 230 ludźi wopytało. Mjez druhim witachu tam hosći z Polskeje, Čěskeje a Běloruskeje. Pjatk a sobotu zahudzi do hromady 6 skupinu mjezdrojem z Kamenca a Lipska. Nimo hudźby poskićachu tam tež aktivity, kajž blidorowy kicker a koparski turnier. Kajž zarjadowary zdźělichu bě letuši Nukstok z nowym, menšim konceptom wúspěšny, tuž chcedźajun přichodźe tež dale wesć. Wjace hač 200 wopytowarju je čera na lěčny koncert kóra Mea do Radwoja přišło. Zaklinčachu wurysky z oratoria Nalečo a dalše spiewy, kotruž so Lečo na usy wopisuje. Jako hošči bych usy mienio rivansku skupinu Vužičanka přeprosili. Tute je tež viacore radvorske dječi rijuja. Mnozy wopytuario koncerta, kociž pokadžachu ve večej ličbe tež z dalšeje wokoliny zvonka Radvoja, kvalachu neušedne přijomnu atmosferu pod vulkimi štomami na cokvini vúdce. Z koncertom skupiny Jank a Hanka je so sobotu riad zarjadowanju kulturneje zarody serbskeho ludowa ansambla Budyšin zakončił. Dohromady 14 koncertu stajnje sobotu w opytanie 1800 hosći zdźěli nowinski rěčnik SLA Štefan Cuška-Malink. To je nikak cista wjace hač loni, z čim su zamówići spokojom. Při autodroze pola wujezda nastawa tu chwilu na dohromady 8 hektarach płoniny wosebita fotovoltaikowa připrawa. Předovzače Anu Mars Ingolstata da tam wjace hač 10-40 solarnych modulov připravić, a to tak, so hodži so ratarska płonina pod nimi dale wuživač. AgriPV připrava ma 7 MW energie produkovač a 1800 domjacnosću z milinu zastarač. K tomu natvarja tež skvát za milinu. Kež předovzač informuje, investuje one nědže 4,9 milionu euro do projekta, a numarwo pospodaria hižo 2 lice solarny park pola hodžija, tun zastaruje wjace hač 10-40 domjacnosću z milinu. Na kubwanski jezbe Wojerowski je župy Handri Zeler do delnije w Užicy je so sobotu 44 zajmowanych obdzieliło. Kajž zdzieli županka Gabriela Linakowa, sunimo Serbsko-Niemskeho domizniskeho muzea Jan Šojcach, tež serbsku štvorč koče busu wopytali, po kotri švedźeše ich Sabina Zigowa. Nimo typiskeje staroměšćanskeje fasadoweje struktury móžachu tam tež wjacore wumjowske twórby ze serbskimi motivami na twarjenjach wobdźiwać, wopytali su tež kloštorsku cyrki, hdźež su hač do 1933 delnjoserbske kemše svědčili. A to bych upowěšće, kiž namakače tež na našich internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A je wotrania do podnia morso z blakami deszczować, potem sucho, słońco a mroczele w wotmienie tak rec. Wostanie kietro wiecikojte z juho zapada wizda a maksymalnie 26 stopniu pokaza żywe slebro.
0: Do nowego tydzenia startujemy też z dobrymi pojazdami, co już pucza, a drogi nastupa tam w naszym końcu. Wszystko w porządku.
1: Serbski rozwóz.
0: Zazwońcie nas rady, kiba zona pisacze, jeli za so na puczach, a na drogach niż to zmieni, jeli wam niż to napadnie.

Jan Rehor měješ šako za nas hižo sportowe wuslědki a poješće runje Bettina Wenderotowa a dalšu sportowu poješć mam nětko ja ještě za vás. Marian Jos Lena bě na 8.30. triatlonovém wubědžovanju Knappenmann najlepší serbský wobdźělnik na olympijské distance. Po 1,5 kilometrach ve Łodži ci Žonjanského jezera, 43 kilometrach na kolesu a běhanské distance 10 kilometrów dobieża Lenian jako 22 ze 166 muži do cíla. Starobne klasy wudoby se Marian Žur druhé miestno. Na olympijské distance startovali byšte tiež rodžina Horjanka Tadija Šeferec a rodžina Radvočan Daniel Nuk. Vokličanka Teresa Vincena wubědžovaše so na sprintové distance. Serbia po takým tiež úspěšní byli na letuším knapmenje při Cižonianským jezeru.

A do nowa tydźenja startujemy wězo tež z kuknjenčkom do Protiki. Tam mamy mjezdrujim tute terminy zapisane. Dźensa to zatka so rada za serbske naležnosće na posedźenje, a to popódnju 4 w sakskim krajnym sejmie Drježdanach. Posedźenje je zjawne, a traje nekak do wieczora 6. Tema je mjezdrujim wusledki ewaluacije koncepta 2+, a doporučenja k polepšenju. Jenaž jeszcze dżęca możecie namiety za myto za hospodarstwo założby za serbski lud zapodać. Pożadajcie so, albo namietujcie przedozacie, kotruż si po waszym imieniu myto zasłuży. Zamiar myta je spichowanie dwurecznosti a posłużbu albo produktu, kotruż su wózko ze serbskim ludom zjazane honorować. Dženca a Jutze môža starši svoje šulske numačky za přichodno šulske leto 2026-2027-2023 podajče 2027-2028 v šuli Čišinska a Pančicach Kukově přizivič. Dženca od rania 7 do popodnia cioch. Měsačne zromadne spěvanie zjazka serbskich spěvarskich towarstwo w septembre to odmije so jutce, a to kajž přeco po půdňu abo na večer 6 w kurově rumnosti serbského ludového ansambla. Všice zajímce jsou vůtromně vítani. A rečná hodina za dorosčených rádvorů? Ta poskyčí so znova od Rafaela Vičazovie jutce od na poštyrjoch do na popečích.

Na lěwej čarje popuću a přewidźa powšěm zdaću tamne auto, kiž runje jedne na prawej čarje jeduce auto přešćany. Dźěłča 30-letny spyta so na to naprawo wujnyć a prasny do toho cečeho přešćaneného auta, potom zrazy dźěłča 30-letny do betonoweje škitnje murje a so při tym lochce zrani. Všetci auta nemožachu iżo dalej jeć, cokon na škoda. Cija posta 1000 euro, k tomu přinže so zwěstšichu pola zawinuaria wujn za alkoholom podlat so tyž wopodstatni z 1,16 promilu alkohola. Indus. Na budyskej droze Přišecach němsce Preuschwitz do je gmina Dobruša Huska dojnže sobotu připodňu k njezbožu. 70-letny vodžo Favija dobyše kšivicu zastać dokež přijedže bus sreč puča napřečo, za ním jedu co 8,5-letny vodžo BMW-a přepozdže reagua a prasny do Favija. Vobaj šoféraj so lochce zraništaj, škoda na blaše 1,400 euro, nimo to opyta policija za vodžerijom busa abo pokazki svitku, ki su to šovopkeč bovali. Vodžer busa by so menujcu cili jednorje z města nezboža zminął.

Za niekak pół godziny słyszymy tu zaso Jana Rehorja z sportowymi wuslědkami tutoho końca tydźenia. A te počal je se vezo na wužijski sport, a tu iš poladnu z vami netko ješće raz dodrježdžan. Lada me menujce na Nimsku Ligu American Footballa. Tam menujce The Monarchs z Drježdžan runje tabulku navjeduja, tabulku Severs, tu tam na prvním místě v tabulce skupiny z Juha, tam stej na prvním místě Schwäbisch Hall Unicorns, tež oni su dotaj všetke partije dobili a tež Drježdžan The Monarchs, so včera ještě raz dobili, a to přečivo mužstvo z Ravensburga, tak upada potekim za letošu sezonu šověc, hač derje za American Football Team z Drježdžan.

0: Bědl na osemje a tu już przepadam nitko słowo Jani Rehory.
1: MDR Sachsa, serbski rozwóz. Sport.
2: Volejbulowy cyłk starobnej klasy U22 Wiktorie Worklecy jest jej sobotu prazy przy międzynarodnym turnierie czwarte miestno wudobył. Małe finale przy rachu Worklecinio z 0-2 przeciwo 6 z Londona. Sadzbu jej wusletkaj za Jędrzejczanów 25-19 a 25-22. Rožinčanska vesna modžina je sobotu bič volejbulový turnier v Rožinče převedla. Vona organizátorka a moderátorka Patricia Dietrichec.
3: Doroma, da smo imeli od Jensa jednače mústvo. My smo tudi rožilili do dvejoch štaflov. Dobilo je mústvo Serbska raketa, v kotrom so rali Kilian Cish, Tadej Kretschmer, Tiberius Statnik a Simon Vočar sobu. Oni dobili na koncu finale napřečo mústvo od Zare Schnablec. Vosebite byste Jensa podľa nás, so sa temuli rajare v obči, kotrom so muče hač džonače, a to by šon fajn, so sú všelakore staromne skupine muli tiež raz napřečo rač a dla toho tiež nové názornenia v volejbolovom športu romadžiť.
2: Koparske vúsledky. Koparky Dynamo Drežďany sú ako nováčk v krajnej líze nedom prinju dybkovú hru přečovo holcam kameničanského FC ze 4-0 dobeli. Mez cilčemi rotou bietež radvorčanka Johanna Veselíc. Koparske vúsledky muži bude sa budešin VfB Auerbach 0-3 a natvar nemské pázlice Vezenectal 1-2. Ve okresnej vyššej líze sú kruščenio před Rianej kulisu 200 přiladovarjov čera přečo hosťom z Malešec z 3-1 dobeli. Dvoje rota bieza SJC Alvin Graf docpiv a jedne Bosčan Donat. Raz Sokova Ralbice Horky doma v Ralbicach přečovo mištri zajšvije sezone z našec Dobruše skončí so 0-0. Rakece Kulov 3-1. Novovestčan Franciscus Warner dobješe čera po serbskim koparskim derbiju Kruščice Radvo išče kytro dlouho v Kruščicach vostač, dokež jemu přivisnice k rozsudnym rotam gratulovachu. SJ Kruščice ST Radvo 1-0. Cilc rotov v 2-9 menšinje Franciscus Warner. Natvornimske pázlice Marina Vězda 2-2, cilce roto hosči Běštaj Jakob Pakosnik a Kristof Cyš. Zeleno byli sepice SJ Nebelčice 4-3, za Nebelčanov Trechištaj Finn Zarenk a dvojce Jonas Kraučík. Ve okresnej klase je rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice v Lubušu 2-2 rao, tam staj za hosči Zören Čorlich a Florian Čorlich Trechivoj a Radvorská rezerva je z nesvačidva z porážku 0-14 domojiva.
0: Športové vúsledky prezentovaše nám Jan Rehor.

No a so zaso zalubować możecie so do nowej żonopowej kralone tak rec. Żona obtunša, ko nam wusiča nam stajnje dere svodži. Julia Bekovana rika, o tym je petina runi hižo pojezčach, rečava Julia Prynja tak rec. Ona je 30 let stara a ergoterapeutka tu we mjestče. Rodžena pak bu ruske a je potom s 9 letami sem přišva. Před dvěma letoma, jako je so Prynja budeska žonopova kralu na takrec skronovala, jaz se tedy tež hižo o tuto pozicijo požadala. Pred dvima letoma ne je klopfalo, čim lepje za je so leca šlahčivo, a tež tuton raz je zaso dizajnove studio v obkot tu budesčine IL drastu za tuto žonopovu kralunu dizajnovalo a tuton raz to skýrje teke nenapadnja drasta přirunuje z tej dotalnej žonopovej kralunu, kotra šako mieše teke zvočane, zelene kolovy. Nětko ma žonopova kraluna pomene jednory šat v barbie žonopa, ale celé vosebite dizajn, kotrž je si studio EL tam přemysliło, je to kombinované ze serbskimi elementami, štož ma tam vokuo šija a náruči to dopomina vopravdže na serbski sačk, jedi se vos nětko zajmuje, kak žonopova kraluna Julia Prynja v přichodnemaj letomaj budušine je drastče vústupuje a kak drasta vupada za serbskimi elementami. Vidíte to na sociálnych sečach budeského okresa a miesta budušin, ale tež v džensnišich sakskich novinách.

Čorkora a wjacač pole dźesatka sy w kurje sobu organizatoriske naležnosće wukonjał. Organizował je wustupy w tu a w kraju, swiedzenie a je stajnie tež nowych čwonu spiewariu wabiu. Džakona, jeho proce je so muski kor před nešto letami tež womłodził. Bez tebie nie by muski kor delany to był, štož dženca je tulestej. Muski kor delany přije tuž čestnemu čłoni, rjane swiedzen kulowie, w kru swójby a przeczelo. Ale slanga, swiedzi dženca, dživie džesate narodniny.

0: Čim!
1: Štoda, was nam tamle přijotuje, Beno?
2: Žane zdače, Mira. Po svojich ideach za trening mi zvětša ničo nepoveda. Šož esat kopački nastupa, njeća za mnu hina kvopka džeč. Hat ze zbytko mústva.
1: Myslí si, co je to dobrá věc. Je děre za atmosféru ve mústve. Když nímaš danou vosebitu poziciu.
2: Hajtěr, a za něho je to tak tež luchšo. S týma méně diskusiu. Chceme však šíce rač. A vše tute naše přeča, to by u někak ubalanzovač. Tak je mi rozkvat.
3: Hej, děti! Vy ste dobili běhač a vaše myšky v očoplič. Nic vaše jazyky.
1: Sme emčipni. Što se si dženca za trening vumyslil, ujo Arimo?
4: Aha, to vidíče jo před sobu.
1: To vůbala kež někajke staré myši.
4: To na tom záleží, zo to staré myši jsou. Myši, kotrež jsem ze svomu pěnil.
2: Za čo, baba?
4: Stupče so tola raz z jednej nohu na tajký mych.

0: a bim-bom zwoni na podźěvěčich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Budušenje su kun studženja 8. staroměšćanski festival Voda w umjostwo Cvětło svičili. Po informacijach zarjaduariju je od pjatka do nedźele vjace hač 25,000 hosći mirlivě a bez rozestajenju při dobrym vedre svičivo. Jeden z vjaško bě kronowanje druheje budyskeje žonopoje kralone. Wotnětka reprezentuje budyšanka Julia Becker, šprivine město a budyský žonop na vikach a zjavnych zarjaduaniach. Serbski muzej wobdźěli so na staroměšćanskim festiwalu ze serbskim wědźenjom pod heslom Noa doba wo Serbach połinskim času hač do zažneho NDR-skeho časa. Festival twjerdeje hudźby Nukstok, kónc tydźenja Nuknicy je něhdźe 233 ludźi wopytało. Mjez druhim witachu tam hosći z Pólskeje, Čěskeje a Běloruskeje. Pjatk a sobotu zahudźi dohromady 6 skupinow mjez druhim z Kamjenca a Lipska. Nimo hudźby poskićachu tam tež aktivity kaž blidowy kicker a koparski turnier. Kaž zarjaduario zdźělichu, bě letuši Nukstok z nowym, menšim konceptom wuspěšny, tuž chcedža jón přichodźe, tež tak dale wěsć. Vjace hač 200 wopytowarjow je čera na lěčny koncert Kóra Meja do Radwoja přišło. Zaklinčachu wurězki z oratoria Nalěčo a dalše spěwy, kotryž so lěčo na wsy wopisuje. Jako hosći běchu se mějenjo rivansku skupinu Wužičanka přeprosili. Tutej tež wjacore radworske dźěći rijuja. Mnozy wopytowarjo koncerta, kociž pokadźachu we wječej ličbje tež z dalšeje wokoliny zwonka Radwoja, kwalachu neušednje přijomnu atmosferu pod wulkimi štomami na cukwini wuce. Z koncertom skupiny Jank a Hanka je so sobotu rjad zarjaduanju kulturnije zarody serbskeho ludowego ansambla Budyšin zakončił. Doroma do štonače koncertu stajne sobotu wopytanje dže 1800 hosći žili nuinski rečnik SLA Štefan Cuška-Malink. To je nekak cista vjace hačloni, s čim su zamoviči spokojom. Při autodroze pola wujezda nastawa tukwilu na doroma do 8 hektarach pwoniny wosebita fotovoltaikowa připrawa. Předovzače Anu Mars Ingolstata da tam vjace hač 10,000 solarnych modulov připravić, a to tak, so hodži so ratarska pwonina pod nimi dale wuživać. Agri-PV připrava ma 7 megawattov energije produkovač a 1800 domjacnosćo z milinu zastarać. K tomu natvarja tež skvat za milinu. Kež předovzače informuje, investuje one njedže 4,9 milionu euro do projekta. Anu ma vo pospodarja hižo dviliče solarny park pola hodžija. Tun zastaruje vjace hač 10,000 domjacnosćo z milinu. Marian Žur z Lena bě na 8.30. triatlonovom wubědžowanju Knappenmann najlepši serbski wobdźělnik na olympijskej distancy. Po 1,5 kilometrach we wodze Cižonjanského jezora, 40 kilometrach na kolesu a běhanskej distancy 10 kilometrów dobieža Lenjan jako 22 ze 160 muži do cíla. Starobnej klasy wudoby si Marian Žur druhé miestno. Na olympijskej distancy startowały byś tež rodzina Horianka Tadija Šeferec a rodziny radwoczan Daniel Nuk. Wokleczanka Teresa Więcena wubiedziłaše so na sprintowej distancy. A to one byśu nasze dżęcniejsze powieście, kiż namakacie tež na internetnych stronach a darmotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Kaž připovědžené dženca rano, so tu miholi budešině, hač do připodnia stajne za so širom mročele, dež nesu od připodnia potom slunco so udrapa a jenež ište mročovky k dekoraciji, to šo při věci kojtych maximálně 26 stopňach.
3: Tož to los dženca na počara na druhách v Sakske, ale ničo takhle našim horně vůžeským koncu, přeju vám všem tož dobrou jezbu.
1: Serbski Rosbus.
4: Salut, ça va bien? Nutrek, how you are doing?

0: Institut za sorabistiku w Lipsku, kubłanišćo a sledźenišćo na tamnišćej uniwersiće, gdźež studuja wědomostnice, kulturnice a přichodnje wučerjo serbšćinu. Toton institut swjećej swój jubilej. Lěca wobsteji 570 let. Štó su ći, kociž tam studowachu? Kak ich puć dale gdźeše? Što je im institut sobu na puć do žiwjenja dał? K tomu nětko zastupujo 100 druhich Příklad. Monika Gerdesová je se rozmluvila z docentku a řeče spytnicu Praze, z doktor Katio Brankačkec. Ona je Lipsku votrostva, tam pozdíšo študovala a po Ukrajinomaj semestromaj jako štipendiátka Praze, potom tam svoju dalšu živěnsku štěžku si pytala a tyž namakala.
1: Knini Brankačkec, što vy po prvom dokladně Praze na univerzitě činíče?
2: Also na univerzitě jsem je jenož na honorárnej báze přeco jako učelka serbšiny za ryčnu praxu. A tam ja podávám takrát serbšinu za zajímco jako přidatnú ryč, jako volbnú ryč a za pokročených tež. A hevák jsem ja na plném místě přistajná na Akademii vědomostí ve Slovenském instituče a tam ja činu ryče zpětné sledženie. Wohne so je zabieram ze serbšinu, so rabistiske sledženje, ale najhustišo w přirunaniu ze s drugimi słowenskimi rzeczami. W poslednim času tym ja netko započała wobdziewać jeden słownik, jeden serbsko-český słownik, kiž jo so rabist Jiří Mudra w swoich letach započał a jara długo na tym działał a zbierał, ale nie o to było żal dokończyć mu. Bo tu ten dzwonik jest przeco jeszcze my z serbskim wugniacymi wielki zajem a sme to netko jako online dzwonik wozjewili.
1: Wyszcze absolwentka Sorabistickiego Instytuta Lipsk. Jak byście wy swój studii tam opisała?
2: Nej, ja však jsem tu celé studii absolvovala ve době, když ta profesora ještě nebyla obsadena. Já to obladuju jako vůlky zbožo ve tým smysle, že je to dla jara věle všelakých docentů z Budešina jezdživo. Měli opravdu, mě nebyla pola všech, když jsou tedy ve Budešině dělali. Já jsem potéky měla jenu jara širokou paletu vůčovacích. Za studii je to nešto dobré.
1: Kajki duch je knježiu nastupajo zromadnosć mes docentami a studentami?
2: My sme byli kajšie na mała svojba, my sme mieli hodowniczki, my sme wulety zčinili, knes Rychto je z nami na zelowe pučowanie kodziu, my sme w Wendlandze byli na ekskurzji a tam sú byli przecoci stipendiacze a zajemcy podla, tam je so serbs ryczało, tam je so spiewało. Knes Rychto je k nám do centrifugi kodziu a z nami tam spiewał a piwo piwo a hej, my sme byli na svojba a knes Rychto je był náš nad.
1: Što da přeječe Sorabistickému institutu do přichoda?
2: No ja jom vizu přeju vele angažovaných studentov, kiž pak tež so tam doma čuja na tej Sorabistice. Tak je to pola nás bylo. My bychme rádi tež s Lipskom za so bole romadže dživali, tož nastupa také vúmene studentské. My sme netko měli jenu exkurziu, studenča z Drežan a z Lipska sú romadže, sú zetkali s praskými. To by za mojich studentov vulkotne.
0: To praje doktor Katja Brankačkec z Prahy. Rieče spytnica na tamnejším Svojanskym instituče a honorána docentka na Karlovy univerzite. By to vúriesk z intervjua, kotruž je Monika Gerdesová z nej a dalšie absolventku Sorabistického instituta Lipsk viedva, štož sme včera nedželu musevali. Kompletne namakače to šo na našej internetnej stronie, našej darmotnej app MDR Serbia a vezatež jako podcast v audiotece ARD Sounds.

0: Žižik Radio. Ojo waš, Žižek Sebastro.
1: Zarskiego programa.
2: Lube Žiži, kak jo se za vas ten drugi šulski tyžen žinca startoval? Ja som žinca zajča v jelgin dvojko v busu do mesta sejžova, na droze jo byl štav. Ja som se postarostčiva lec přepostčena živo přižom. A ukniki ze mnu v busu te su teke byli pičku z njemjanjone, dokulaž su nesu vežili lec dypkunje do šule přijdu. Ktož co kušte žen jano krotku drogu do šule mieš a na Dolnosaskem gymnazium nje uknjo, ten mežo do internata přešegnuš. To pak ma teke svoje nyki. To svišeme žinca plan našeje radioveje familje.
3: No, coga jo, ste se zase važivej?
4: Ni, starna.
3: Glacogra pyn tak pacoš?
4: Jonas mus se před sto internata na drugu šulu do mesta. A ja budu pyn samočka. Nicht nebužo ze mnu graš. Nicht nebužo me pomagaš. Nicht.
3: Nicht se nebužo s tebo važiš. Słuchaj raz. Jonas přijde kuždu sobetu domoj ze šule, a mimo toga máš lísku a máš nás všechny drugich.
4: To, co já no tak groníš, ale nič nebužo.
3: Nyn, ale přestaň. Co mi ľubíš u Jonasoju pomagat?
4: Ale já mám Jonasa tak ľubu, ten nejdi přecuž.
5: Nient pokaž raz tvoju listčinu. Benje dujka, Gajo.
6: Jo, co my tu listčinu raz přejiš? Pytam s min mudrejše. Šulske vědce. Der je kuli, blok, zešovki.
4: Njame žo, Gajo, nas dali do našej šule chodžiš. Muse gaven na ten gymnastik do mesta?
7: Anka, to neja gymnastik. To je gymnazium. A tam mogu jo wiele vejcej nauknuš a koho doma. A mimo toga obtužim bytli v internáše, ale pětk přižem přecej domoj.
4: Ale.
7: Nic ale.
6: Anka, Jonas má pšauje. A nen co mi dali getovaš.
3: Ale pšauje rozžagnuješ by dělali Jonasa.
7: Ja by se vjaselil. A mojiš přijašelo by mogel teko přepšosiš.
4: Ale nás teko šuknuch. My kaši teko šuknu pomagamo.
3: Jo, a ne zabin spytny zec, šopve štrumpy, usoke treje.
5: Ale stare nán, Jonas přižo ga přiduci pětk zase domej.
6: Jo, nens my šukno nalicili, co Jonas zabiš nedejo.
4: My, kas my všetno nalicili. Zešoky a také neco, drastva a to. A co hešči?
6: Der je uknuš, pilne muse ven byš. A tvoje spíšče, Jonas, žaš porit. A vejš pje teke.
5: Jo, a pismušne musiš byš.
3: A to nejvážnejše, jo? Až namakaješ dobrých přijašelů.
4: A rejtnu přijašelku. A neco hešči. Žoučam nesmieš zavesť šinuš. A ucapniku nesmieš goriš.
2: Živin je v šulskem internáše, má svoje upomínania. Veto, žicim vám, ľubežiši, dobrý start do týženia.

0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Satkula. Dobry wieczor, Mojina.
1: Satkula.
2: Marta, pojď běžně naše úsvaně se nedom započne.
3: Nečím to já taky stres, přijíš to na raz dele.
2: Já tla spytám se, jíže trošku odpínač. To pak tak pravě nefunguje.
3: Žám problém, Franco. To a ještě věle věc dženca večer naukněme.
1: Zatkula.
4: Můj start do týdženia.

0: So bychmy se wšitcy najprjedy junu přehlad wo dźěle w psychologiskim směrje tworili, smój Marta a ja so raz wo studiju informowałoj.
1: Najprjedy raz k wonym informacijam, to rěka, kak dło studij traje, abo kotru NC-wy trebače, abo kak naročne studije.
0: Dopak wam Franciska Szymankowa najlepje sama odmówi.
2: Hej, also po mojem mnenju ten studij psychologije nekje docela nejo tak jara češki, also to nekje nejo přirum nejo z medicinu, ale ten vysoký NC šinže přesto sociálně celé jednoho nesmene veli ľudí psychologiju studovat. No, to jsme zbožom jo, što runy tak nut šinž, ha to jen šafne ten studij.
1: Zala si še pak raz dokvadnišo k studijnemu vodbeji.
0: Studij traje za bachelor 6 semestru, to rěka w najlepšim padze cílit. Jeli pak chcete so jíšte do věstého směra specifirovač, můžete tež dále master studij zakončit.
1: Tužon traje w okuo 4 semestru, to rěka w najlepšim padze 2 leče.
0: Dola jeli chcete studij z cova započeć, trebače najprv raz dobře tak měnované NC, numerus clausus.
1: Tutun debi wokoło 1,0 do 1,7 być, dola na niekotrych uniwersytach so hisze do studia przydatne testy wotmier.
0: Do ryka so je započatk, do ryka przyzwene najczesze, a so potom rjane zajmowe studii na was czeka.

0: Zadkula.
1: Naštada heba.
2: Nětko pak spěšne preč od toho stresa. Nětko věnujeme se Marta a Jamien s najaktuálnějším norskám tu z Vůžice.
3: Cele pravě, ale máme za vás těž norský z Vukraja. Volejbulové mužstvo športového torstva Viktoria Worklice běše od čtvrtka čo nedźele mjenujce v Česky na wulkim mjezynarodnym turnirje.
2: Dale rozprawajmy wam po partiach konca tydźenja, piatka a sobotu běše mjenujce kietrowele swedźenow. Tak pobychmy mjez druhým na DSF w Konecach, kaž tež w Nuknice. Tam wotměše so konc tydźenja mjenujce zaso Nukstok.
3: A poladamy też do kulturnej zarody SLA. Woni miachu konstydżenia wujki sezonu w finale. Miastru im wustupi tam też serbska band Janka Hanka.
2: Prijatpak hat zonicze w ołszych norskach a dalszy zajmałaskach słyszyć najpierw raz na kotru hudźbu smyczy sobie drugiej hodzinie wieselić. Klaudiso, što se rano wupotał?
4: Witajcie do drugiej hodziny naszego programa. Wieselić smyczy so na serbsku hudźbu. Czek dom, wun spiewa Ignac Fetzich.

0: Kaž se to w leću zwučeni, dawaja tużo sportowych eventów we Łužicy.
1: Dla volejbolistka Viktoria Worklice są mieli cześć event Zvonka w Łužicy, a samo Zvonka Nimskie dożywić.
0: Oni podachu so do Praji na Prague Volleyball Games. Międzynarodny turnier to bieše z mustwami z całej Europy.
1: Hižo piatk są tam prynie ci rymeli. Dere běžało, přečiwo švýcarské a jenžské su dobili. Potom se daše porážka na domjacych z české.
0: Sobotu měchu samsnu bilancu dobychu přečiwo dalšemu českému mústvu a austričanam. Porážka pak na dalše němské mústvo z Radebojla.
1: Přiušim su se za półfinale kvalifikovali, dokáž běchu ceče v celkovnym hudnočinju předkova.
0: Tožno je vůlke veseločinu. Tak Jan Čota z Kočiny kýše soborov.
2: Za nas byše to de inspiracija, nitko le i viace trenovač, lepe trenovač, a na kujži pat tam si zase dojeć. To hubiđovanje je v tym tež jara rane, dokaž haj v tych halach hudžba beži, tam je druhé tež jara voce, dokaž so te mustva, tak dere haj animiruje dere rač.
1: Sobotu na večer běše potom półfinale, na kotrž su so nadžijeli.
2: Tak možachmy ešte półfinale. Sobu rač, to su nam nejozachčach tivo, ale pon tež tje jednu dajšu ru vo ceče mistno. Tam su naže tež širali, ale to co tak zle nebeše dokež. Nam běše tom rajny čas, tak nemo prajem spomožace a možachmy telko dobu v názorninu zbirač, zo běše to no, vopravdje smo prajem zvotovodne, a to bese vljka klasa.
0: Haj, ruvo ceče mestno, znova přečo jendelča nam z Londona tunkroč přirachu. Na koncu bichu potek im štvorte ze sedom cilkov mjezenarodneho volejbulove turnira.

Mit njeho domu w Budyšinje. Nedźelu 6. septembra přewjedźe so nětko hižo třeći raz łužiski lěsny maraton. Při lěsach w Kuluje, Rakecach a Ralbicach můžeće so w Bejanu wubědźować. Lěca maja samo Norsku, štož ma doma gravel bike stejo, nech so přizywi, za to maja nětko tež čaru. Wubědźowanje wotměje so w pětšelakich klasach, 300 metrów, 5 km, 10 km, 21 km a cywy maraton. Potekim za kujžo nešto podla, wo če ne remeče so tam vizo postaraja. Přizevenje a viac informacijo namakače na Instagramu je stronje Bužijského lesnoho maratona. Germuška za sobova, 25. septembra, proša 12. serbského gymnázia Narije, je ne za vás malký reminder. Viac informacijo so v příchodných tyženách ište ozivia, domače v protice hižo raz nešto zaplanované. Zadkula.

0: W kulturnej zarodźe mjechu kónc tydźenja wulki sezonowy finale. Je to był zdobom posledni kónc tydźenja, na kotrymž wotwori kulturna zaroda swoje rota.
1: Pjatk postara so DJ-we duo BAM wo prawu partyu atmosferu. Sobotu potom zaklinča rozynki serbskej kapały Janka Hanka, kotraž přiwabi tojšto modych gajšće starších ludzi do tak mjenowanego Sundownera.
0: Atmosfera tam večer běše opravdu vulkotná, kajž řekne to člen skupiny Janka Hanka Jan Brezan Hiduška.
2: Jara, Rene. Musíme se, že to někde po tří letách skončil klopavo, ono, Rene Mol, jo, těká Maxi, jsi neskrý nos vám, a druhý pospět tam týdní, že nešto bylo, že nešto korabu, abo, a musíme ještě se, že to klopavo, to je total rana kulisa s tými svicami, jo, já runa ládám na most, Mira, tam jo, šopone ľudí, a to je total cool, a jsme rád, že to tak Rene bylo.
0: Hej, Rene.

0: Jenje budźe potom zawěsće tež přichodny tydźeń, gdy zapiska skupina Janka Hanka sobotu w Kamětnym domě w Budyšinje. To je jmenujący ich přichodny ústup.
1: Kulisa budźe zawěsće tež wulkotna. Wšako svěča tam 500 ročnicu Kamětnego doma. A to najlepsze zastupje darmotny.
0: Na čerovši nedźeli potom lětca na poslednim dniu w kulturnej zarodźe zapiska od večera pěči znaty saksofonist Hugh von Dölčen, kulety konc tydźenja potekim w kulturnej zarodźe. A fecich večer z Janka Hanka, kaž joli jeszcze raz słyšiće.

0: Smy runje w oswiedźenju DSF rěčili, kotrež je so zajšły kónc tydźenja wotměl.
1: Haj, někoci stu svědčili a někoci stu na tamnym městne sportowne aktivni byli. Nic wierno, Franco?
0: Haj.
1: Sportowo je so mjenujcy w Ružinče. Tam miachu minjeny kónc tydźenja mjenujcy w jesne svědže.
0: To wužichu modostni nedom raz šanzu a wotuachu volejbulowy turnier za modostnych.
1: Hej Franco, a to sam so nedom raz napuć podała a z modostnymi poryczała. Jako prynie sam so raz z Jan Schnablom rozmówiała.
0: Wunje mjenujcy sobu stał kluba a je nam się radził, jak z volejbulowy turnier planowali, a jak je so wotmił, a stu je so na końcu przesadzić mą.
2: Muss man an die Lebensschichte wessen es wünschen schien, als zum Smo bon den Turnier so bu, da planuali. Nach dem Turnier ist es ja jeden Tag Muster, Schiese wie die, der ist man oder drei Staffel rösche wie die, da kunst ja selbst gar geht da dubu. Aber Twitcher schwört sich so bon die Partypiloten am Schiel, die, niemand da ist man, ich will hier den Technobunker, die so bon nasche Westlands, die ist Mojine, Huschburali, Nikotra ludzi sušili, da so vesko.
1: To je tala přeco dobra možnost za modostnich so vušportovač, a kež sme v prvnji hodine navuknuli, tak stres otvarič.
0: Tala tež važne je při tým menjenje športovcu a vopetovarju.
1: A štú môže to lepšie posúdovať hač do večera serbská raketa, kýž namakáme skoro přeco na takých volejbulových turnírach.
0: Tuž je nám Simon Vočer raz svoj vid na tuto turnier přeradžil.
3: Im Rollenmutinier war Rosinche ein bisschen ganz cool. Da haben so viele Leute, die es nicht alle, viele Teams, gestern habe ich gerade mal Sprinte. Hier musste ich auch gut einen Abschlusstraining gewinnen. Gestern habe ich gerade Rosinchanske, Reibichanske, alle hier, da bin ich cool.
1: Dort war es ein Wusbischen im Turnier um Klinci.

0: Zadkula.
1: Ein tak spěšne ste dwie hodiny tej zaso nimo. Marta časo minie a môj so netko zminie môj.
2: Čaraj, Franco. Prijedo hač, zo zakončimo naše dženciše vusovanie, chcemo našim přizvuchariam naše dženciše vusovanie skrótka zimoč.
1: V prvnej hodine vjačeše so pola nás všetko dokoľa okolo stresa.
2: Vo stresu poročach moj z Francisku Simankovi, kiš je studovaná psychologuka.
1: Poladach moj tež na športu zaradovania konca týdženia, kajž tež na partie konca týdženia.
2: Tak bych moj mjez druhým v Konjencach, kde je svičachu DSF party a na Nukstoku, kiš je so lica v trošku menšej forme odmival.
1: Poričach moj tež z radvočanom Matom Vaurikom, kiš je so lica prvný raz na triatlonovom vubidžovaniu knapmen v obdžiliu.
2: Tež v kulturni zároče poch bych moj, kdež sú konc týdženia sezónové finále ze skupinu Janka Hanka mili.
1: Kytro veľa témo a Marta ja či praju. Po takým stresu chcú ja netko celé jednore do mojho voža.
2: Oh, hi, Franco, ja tež.
1: Tuž rožnujeme sa s vami a přejeme vám rjane večer, dobrú noc, jutro rjane džen a potom v úspešný týdžen. Ja praju netko konc tým stresom.
2: Bože mě.
0: Zadkula. Moja žuma.